you do not see. See, you do not see. See, you do not see. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Konec, konec. Tři, jedna, tři. Tři, jedna, tři. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Tři, jedna, tři. Tři, jedna, tři. Tři, jedna, tři.

Yedina, she. She, Yedina, she. She, Yedina, she. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět, nul, tři, dva. Devět, devět.